0: Repete.
1: Vai, vai. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga,